poručím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali? Kdo pak může zvážit zklamání, když přišel on? Ale tohle všechno přece jen

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník. Český Blaník.
2: Můj život v představách často je smyšlený a těžko se mi žilo bez lásky, bez ženy. A teď už jsem prohlédl, se vším jsem smířený. Pro mě místo v koupelně zbylo jen na zemi. A všechny mý věci jsou v komínku složený. A po nocích koběš mě jak stádo splašený. A sleduješ kuchařky, sleduješ vaření.

krásný koně měl. Na mapě města malý jsou jak blechy, už vím, jak daleko jsou jižní Čechy. Směju se tomu, když počítáš tří, ty tvoje monology nekonečný, všechny ty fobie, stavy a nálady.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

i když se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

0: písničky, které dobře znáte.
1: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
0: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
1: Český Blaník. V digitální síti DAB
0: i na webu radioblaník.cz.
1: Český Blaník.

0: Skupina Činasky, písnička Vakuum. Posloucháte Český Blaník. Zdraví vás Vlasta Suk a teď je 6. Co nás čeká v českém ránu? Tak na rozjezd samozřejmě české písničky, jak jinak. Josef Wagner v příští hodině Nezapírám.
1: Já nezapírám to, že se mi stýská.
0: Taky si dáme Plavce Bicykl.
2: Bicykl je zdrojem zábavy.
0: A nebo Jiřího Schlingera Perpetuum mobile. Tak za chvíli pokračujeme a budeme hrát české písničky, které máte rádi.
3: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
4: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Rádio Český Blaník.
4: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
1: A přichází do mě žít nemocnán, tančí pílíška vaší je můj pán.
5: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
4: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
6: A jako první ráno vidím tvý kruhy područí.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi. Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes většinou oblačno. Během dne sem tam přehánky. Teď po ránu a dopoledne ještě může být polojasno. Teploty od 21 do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech kolem 17 stupňů Celsia.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš za návrhem státního rozpočtu na příští rok stojí. Kritici podle něj nejdou do detailů.
8: Nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit investice do nemocnic, máme zastavit přístrojové vybavení, nebo my určitě budeme konsolidovat, ten deficit roku 2028 bude nižší než roku 2027, ale my musíme investovat a to přinese růst.
7: Názory koaličních partnerů z motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si rád vyslechne. Brněnský soud bude řešit odvolání v případu smrti studenta při vojenském výcviku ve Vyškově. Okresní soud dvěma zdravotnicím už dříve uložil podmíněné tresty za usmrcení z nedbalosti. Vinu odmítli a jejich obhájkyně navrhovali zproštění viny. Ženám hrozilo až 6 let vězení. Kvůli problémům na trati jsou posíleny vlaky z Hrádku nad Nisou do Liberce autobusy. Až do zítřka bude zajištěna ranní doprava školáků do kraje. Města. V důsledku opakovaných krádeží optických kabelů a poškození železniční infrastruktury na území Polska jezdí některé vlaky také se zpožděním. Wimbledonská finalistka Karolína Muchová zatím na US Open boduje. Ve druhém kole deklasovala Britku Bolterovou 6-1, 6-0 a postoupila po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Naopak neuspěla Karolína Plíšková, která podlehla nasazené 15 Schneiderové z Ruska. Dohrávku prvního kola zvládla Nikola Bartuňková. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď s vámi bude Vlasta Suk. Ahoj Vlastíku.
0: Ahoj Moni, já ti děkuju za zprávy a pokračujeme.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: No a že jich tu je, ano, Karel Zich a Paráda, tak to je první, která odstartuje dnešní České ráno na Českém Blaníku ve čtvrtek 3. září, ano. Po třetí jdou dnes děti do školy, tak pokud už jste na cestě a třeba jedete do práce, hlavně

0: Josef Wagner, písnička Nezabírám na Českém Hlavníku v rámci Českého rána. Skoro ve 6:45, já vám přeji krásné vstávání. A pojďme se kouknout, kdo dnes slaví svátek. V kalendáři, datem 3. září, jméno Bronislav a taky Bronislava. Jedná se o jména latinského původu, slovanského původu. Tak tedy Bronislavi, Bronislavi přejeme všechno nejlepší. A pojďme ještě kouknout, kdo má narozeniny. Český hokejista Martin Straka slaví 54. No a v tento den v roce 1313 zemřela česká královna Anna Přemyslovna. A v roce 1948 pak zemřel druhý československý prezident Edvard Beneš. No a dneska slaví svátek, řekněme, mohl bych to takto říci, i Škoda Octavia. Přesně před 30 lety byla totiž ve Škodě auto zahájena výroba vozů právě Octavii. Takže blahopřejeme i Škodovkám a posíláme další české písničky. Tohle je Jarek Nohavica se skupinou Čechomor, Kometa a za chvíli třeba Pavla Forstová, La Luna. Tak vám přeji krásný den, ať se vydaří 3. září. Buďte s námi dál.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa ve nízku. Očí mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marný.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve stromce spojuje.

0: Pavla Forstová zpívala na českém Blaníku Lalu na 6:45 a teď se pojďme věnovat našim čtyřnohým mazlíčkům. Dneska slaví pejsek jménem Bandy a my si tento týden říkáme zajímavosti k plemenu Akita Inu. Tihle pejskové byli společníky kočovníků už v době 5000 lety před naším letopočtem. Hlídali rodiny a majetek svých obvykle vysoce postavených majitelů a pomáhali při lovu velké zvěře, jako byly třeba medvědi, kanci nebo jeleni. Jsou to věrní, spolehliví a oddaní společníci svého majitele. Akita je kromě toho taky statečný a velmi inteligentní pes. Miluje děti ve své lidské smečce, pokud se k ní chovají vhodně a nejsou dočerné. Chová se k ním s citem a jemně, stejně jako její předci. I dnešní Akita ctí a miluje a brání svoji rodinu, vycítí-li nebezpečí. Takže tolik tedy k tomuto plemeni, k pejskům. A ještě si řekneme, jaká kočička dneska slaví svátek. Je to taky Bandy. Takže zdravíme vaše čtyřnohé mazlíčky. Zdravíme samozřejmě i vás, ať už jste s námi na cestách nebo ještě doma, chystáte se do práce a za chvíli už pošlu plavce. Dáme si bicyko.
1: Klikni!
2: Milonet, nová dvojka Ašoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Milonet, klikni dvakrát!
3: Baumax slaví 10. narozeniny!
4: 10 let skvělých

0: Michli.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprák. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Radio Český Blaník.
10: Já už co batole, rád jezdil na kole, za kouzlem přírodních krás. Jsem člověk z úrovní, ty

Ptáci mi zpívají ve vůni rozkvetlých lip. Den je tak slunečný, já myslím na slečny a hned je na světě líp. Bicykl je zdrojem zábavy, kde chci, tam sám se zastavím.

0: Tolik tedy Jiří Schillinger a Perpetuum mobile, další krásná písnička na českém Blaníku. Máme 6:30 a k tomu 5 minut.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: A já už mám ve vysílání meteorologa z Českého hydrometeorologického ústavu Filipa Smolu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak prozraďte, jak to dnes v tuto chvíli vypadá aktuálně.
2: Aktuálně u nás máme teploty mezi 14 a 10 stupni Celsia, na obloze je oblačno anebo polojasno, v jižní polovině území jsou místa i se zataženou oblohou.
0: A co ten dnešek přinese?
2: Dneska nás čeká převážně oblačná obloha, během dne se v Čechách ojediněle objeví déšť anebo přehánky, teď po ránu anebo ještě dopoledne se může přechodně vyskytnout i polojasná obloha, tedy zmenšená oblačnost. Teploty vyšplhají dnes mezi 21 a 25 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 27, v tisíci metrech na horách naopak kolem 17 stupňů a bude foukat slabý, během dne pak mírný západní vítr mezi 2 a 6 metry za sekundu.
0: Tak Filipe, děkujeme, mějte se krásně, nádherný den, naslyšenou.
2: Hezký den i vám, i posluchačům.
1: Český Blaník.
3: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.
0: A tohle je Petr Naďal a skétu s vámi, pak buci nad stádem koní. Dobré ráno přeju. Posloucháte rádio Český Blaník.

0: zpívají už 40 let. Tohle byly Boty nad stádem koní, kapela založená v roce 1986. Posloucháte Rádio Český Blaník, dobré ráno přeju, za minutu bude 6:45.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: No náš starší brácha Rádio Blaník stále pro vás má letní koncerty, i když je září, tak my jedeme dál a těšíme se na vás na dalších místech. Tento týden dokonce dvě zastávky nás čekají a zítra to bude prostě jov. Tady začneme ve 4 odpoledne na náměstí TG Masaryka, kde bude zpívat Janek Ledecký. Na vteřin pár se vzdá. Petr Kolář, skupina Slza a Blanická kapela. Vstupné se platit nebude. No a stejně to bude i v Pardubicích v sobotu, kam vyrážíme v rámci Dne kraje. A bude to už od 11:30 dopoledne. Na Pernštinském náměstí vystoupí Petr Nať, skupina No Name.

0: výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nebajkluj.cz.
2: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
3: Do té 7 hodiny pro vás třeba Milan Dyk a narozeniny a taky Helena Vondráčková. Léto je léto.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od čtvrtka. Výtečná akce na vepřovou krkovici.
5: Vepřová krkovice na šťavnaté řízky. 1 kg jen za 99,90. No ano, pouze 99,90.
4: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou krkovici za výtečných 99,90. Opravdu, jen 99,90.
5: Vám nejbližší řeznictví a další akce najdete na prodejny Zeman.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
8: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
9: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: První víkend po prázdninách. Co s dětmi?
12: Jdeme na Pískfest do Příbramy. Pouliční festival středočeských amatérských divadel. Během 2 dnů 21 představení pro děti i dospělé.
11: To bude peněz.
12: Ne, vstup zdarma. Pískfest Příbramy 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
11: Více na pískfest.cz.
13: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
14: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
15: Festival chutí, jiřinkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
16: Vraňany nabízejí.
17: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
16: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
18: Rádio Český Blaník.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví.

a zákon džungle panuje. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

Vzala jsem si sandály a dubosti. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístky. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Dokonce se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Milan Dyk a písnička Narozeniny. Je přesně 7, vy posloucháte Radio Český Blaník. Za okamžik další čerstvé zprávy, no a pak si zase budeme pohodově hrát. V příští hodině Václav Neckář, Lékořice.
1: Lékořicí cesta ke mně ti zaroste jednou pro vždycky.
0: Taky si dáme kamélie.
1: Nečekej hory zázraku.
0: Krásná písnička Nečekej nás čeká. A Petr Spálený, Motel Non Stop.
2: Nevím, kde se Motel Non Stop tenkrát psal. Je štěstí, že mě zastavil.
0: Hrajeme české písničky, které máte rádi.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.

0: co má stát pevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Na Českém Blaníku.
5: V tuto chvíli leckde ještě polojasno, během dne by ale mělo být oblačno a vzácně se objeví přehánky. A co se teplot týče, dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 27 a v tisíce metrech kolem 17 stupňů Celsia.
6: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
5: Jak to vypadá, jak se jezdí teď po ránu?
7: Dopravní nehoda osobního vozidla ze Zvěří komplikuje provoz na dálnici D11 ve směru na Prahu na 31. kilometru. Dopravní nehoda se stala v místě dopravního omezení a řidiči se tam zdrží okolo 15 minut. A silný provoz očekávejte při příjezdu do Brna po dálnici D1, kde se popojíždí od 190. kilometru a zdržení je tam okolo 15 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Děkujeme a kdyby cokoliv můžete využít náš WhatsApp Českého Blaníku na telefonním čísle 720 8363 07. Zanechte hlasovku a my ji pustíme do éteru. Tolik tedy k dopravě a teď už kolegyně Monika a zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Národní rozpočtová rada dnes zveřejní čtvrtletní stanovisko k vývoji veřejných financí. V tom červnovém rada kritizovala plánované rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti a upozorňovala, že by schodek státního rozpočtu v příštím roce mohl překročit 350 miliard. Ministerstvo financí ho ale překročilo ještě víc a má být 389 miliard korun. Česko usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Na výroční poradě českých velvyslanců to řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se vyslovil taky pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru, a to bez ohledu na to, zda tyto státy budou členy Unie. Ani s koncem prázdnin neupadá chuť Čechů cestovat. Letošní letní sezóna byla podle cestovních kanceláří úspěšná i přesto, že i u nás panovaly tropické teploty. Potvrzuje to za Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur Jan Bezděk.
10: Já si myslím, že pro Čechy je hodně důležité to moře, tím, že ho tady nemáme. Prostě ten týden nebo 10 dní u moře je takové synonymum letní dovolené. Možná vlastně ty teploty už se příliš neliší mezi těmi tady a mezi těmi v Řecku, a v tom Řecku přece jenom toho moře se to tráví líp než tady.
9: Lidé měli největší zájem o řecké ostrovy, Turecko a nebo Egypt. Další dva čeští tenisté se připojili k postupující Karolíně Muchové. Do třetího kola US Open prošla i Linda Nosková, která porazila Tajku Tara Rudeovou. Na Grand Slamech vyhrála i 9. zápas v řadě. Do třetího kola postupuje také o 12 příček níže nasazený Jiří Lehečka, poté co vyřadil Brita Samuela. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Vlastíku, je to opět tvoje.
5: Já ti děkuju, Moni, za předání slova. Pokračujeme dál.
8: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: 4 minuty po 7 hodině, stále s vámi Vlasta Suk. Ano, je to tak, dneska vstáváme spolu, České ráno si užíváme. Za chvíli nabídneme písničku dne, tentokrát to bude Hájem od říjnu, tak si nenechte ujít, ale ze všeho nejdřív jedna optimistická. Tady je zpěvačka Olga Lounová. Dneska

0: Michal David a jedna bláznivá noc ze stejnojmenného alba z druhé poloviny 80. let. Tak já doufám, že vás písnička potěšila. Minuta a bude 7:45. A teď se budeme věnovat jiné písni. Jedné krásné lahůdce Karla Kahovce.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: Kdo by neznal Háj Modřínu, co? Modřínu, háj. Já myslím, že všichni. A jak to bylo s touhle písničkou? Karel Kahovec ji původně vůbec nechtěl naspívat, představte si to. Tak Karle, prozraďte podrobnosti.
3: V první řadě bych chtěl říct tu věc, že mi ji přines Jirka Brabec. A když ji přines, tak já jsem říkal, Jirko, nezlob se, ale tohle to teda jako bude mě nemůže chtít, abych tohle zpíval. To je převzatá věc, zpívají v originále Johnny Horton. A když jsem si to poslech, tak jsem myslel, že se Jirka zbláznil. Já kousek zaspívám, můžu? Tak Johnny Horton to zpívá.
4: Running on to running,
3: tak já říkám, tohle mám zpívat, tohle je country? On říkal, je to country, ale je to starý, no. Upravíme to. No tak nakonec tam bylo čembalo. No a Jirka mi říkal, hele, tahle ta písnička, když ji naspíváš, tak se s tou potáhneš do konce života. Bohužel měl pravdu. Ne bohužel, ale bohudík měl pravdu, protože dneska v podstatě přijdeme na koncert, přijde nějaká dáma, nebo dvě dámy, tři dámy a řeknu, pane Kahovec, prosím vás, bude Háj Modřínu moje srdcovka? Já říkám, bude. V pořádku. A paní Černá bude taky? Já říkám, taky bude. Tak pak už můžeme jít domů. No nicméně, takže Háj Modřínu. Opravdu vždycky já říkám na koncertě, že ještě až tady nebudu, tak ta ruka z hlíně na vás bude hrozit a bude vám zpívat Háj Modřínu. A lidi se tomu velice smějou.
0: Aby taky ne, nádherná písnička Háj Modřínu. Jinak Karla Kahovce můžete vidět a slyšet už tuto neděli, tedy 6. září. A to v rámci vzpomínkového koncertu na Petra Nováka. Na zastávce Radim u Kolína. Ano, tady Karel Kahovec bude zpívat a kromě něj třeba i Pepa Devátý, Viktor Sodoma. A můžete se těšit na i jeho plicku. Petr Bende tam taky bude a spousta dalších. Vstupenky jsou stále k mání, takže teď v neděli 6.9. zastávka Radimu Kolína a vzpomínkový koncert Petra Nováka a zmíněný Karel Kahovec taky na místě. Teď už teda k té písničce, tady je pro vás Háj Modřín.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: písnička Nečekej a duo Kamélie na českém Blaníku. V Německu známe jako Hanna und Dana. Ano, Hanna Buštíková a Dana Vlková. Duo Kamélie. A právě Kamélie byly založeny roku 1980. Já doufám, že písnička Nečekej potěšila. Za 5 minut už bude 7:30. Dneska nám po prázdninách startuje třetí školní den, takže děti a učitelé už si pomalu zvykají na ten pracovní proces, ale naštěstí se už brzy dočkáme dalšího volna. V pondělí 28. září bude státní svátek, takže prodloužený víkend a pak od 28. do 30. října podzimní prázdniny. Ono to uteče a z toho volna se dočkáte. Nebojte. Za chvíli Olympik jako za mlada. Dobré ráno.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečeva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: skupina Krištof, tak pojď hledat břeh na Českém Blaníku. Dobré ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A s námi ve vysílání meteorolog Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, Filipe.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak to dnes bude vypadat s počasím.
2: Dneska nás čeká převážně oblačná obloha. Během dne se v Čechách ojediněle objeví déšť anebo přehánky. Teď po ránu anebo ještě dopoledne se může přechodně vyskytnout i polojasná obloha, tedy zmenšená oblačnost. Teploty vyšplhají dnes mezi 21 a 25 stupňů. Na jihu Moravy naměříme až 27, v tisíce metrech na horách naopak kolem 17 stupňů a bude foukat slabý, během dne pak mírný západní vítr mezi 2 a 6 metry za sekundu.
0: Tak já moc děkuju, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký den i vám, i posluchačům.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
3: Na Českém Blaníku.
0: Zítra se nám oteplí, naměříme až 28 a v sobotu dokonce i 30 stupňů. Teď Eláni a Němem, byť sám. Dobré ráno, 8 minut po půl osmé.

0: Konec 90. přinesl i tuhle písničku. Iveta Bartošová tehdy naspívala Bílý kámen. Doufám, že potěšila. Tady je Český Blaník a minuta nás dělí od 7:45. Za chvíli třeba Petr Spálený, Motel Nonstop, taky Jiří Štědroň, Šaty máš bílé a spousta dalších. No a jakou písničku byste chtěli slyšet vy? A nebo jinak se zeptám, koho byste chtěli potěšit nějakou pěknou písničkou? Může to být třeba kolega, kolegyně v práci, zahrát si pro dobrou náladu nebo k svátku, Bronislava dneska slaví, k narozeninám, poslat někomu písničku na dálku z práce, do práce třeba. Těch důvodů může být několik, každopádně vy máte příležitost si teď o ní napsat, popřípadě zanechat hlasovku na našem WhatsAppu Českého Blaníku. Telefonní číslo, ať už na SMSky či WhatsApp 720836307 a krátce po 8 ji splníme. Tak napište, zanechte hlasovku, už teď se těšíme.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od čtvrtka. Výtečná akce na vepřovou krkovici.
2: Vepřová krkovice na šťavnaté řízky. 1 kilogram jen za 99,90. No ano, pouze 99,90.

0: webu pálavskevinobraní.cz.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
2: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Rádio Český Blaník.

0: Valdemar Matuška a krásná píseň pro Kristýnku na Českém Blaníku. Je 8, co si zahrajeme dál? Po zprávách, po počasí a dopravě pro vás mám třeba Dalibora Jandu, všechno na Mars. Taky dáme Faraon, šlapací kolo. A nebude chybět Bára Basiková, Nebem letí. Poslouchejte, ale hrajeme české písničky, které máte rádi. I v Českém ránu, na u Český Blaník.
1: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
2: Pamatujete si?
3: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
3: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
4: 12. září, Johan V. Třebívlice.
3: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak v tuto chvíli ještě leckde polojasno, během dne už spíše oblačno a sem tam se mohou objevit přehánky. Co se teplost týče, dnes v maximech 21 až 25, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách okolo 17. Teď kolegyně Eliška Votrupová, míříme na cesty.
6: Za volantem
5: s Českým Blaníkem.
7: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Silný provoz očekávejte na příjezdu do Brna po dálnici D1. Poskakovat budete od 179. až po 196. kilometr. Osobáky naberou okolo 20 minut, nákladní doprava bude v koloně popojíždět víc než půl hodiny. Na D1 zůstaneme, na 35,5 kilometru ve směru na Brno stojí v levém pruhu porouchané vozidlo. Tak tam raději dejte nohu z plynu a vůz nepřehledněte. A s kolonou kvůli hustému provozu počítejte i na Pražském okruhu ve směru k D1. Doprava vázne mezi 23. a 19. kilometrem a ztratíte asi 20 minut.
0: A já ještě přidávám číslo WhatsAppu, kam můžete nahrát hlasovou zprávu, pokud se setkáte s nějakými komplikacemi. 720 83 6307.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš se dnes sejde se zástupci motoristů a SPD. Schůzkou tak budou pokračovat jednání o podobě státního rozpočtu na příští rok. Oba koaliční partneři považují navrhovaný deficit 389 miliard korun za příliš vysoký. Schůzky se zúčastní ministryně financí Alena Schillerová. Ministr školství Robert Plaga by chtěl mít nový vysokoškolský zákon od roku 2028. Řekl to po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Aktuálně je podle Plagy na řadě jednání s Českou konferencí rektorů a radou vysokých škol.
8: Musím říct, že co se týká těch hlavních principů, tak mezi námi panuje shoda a pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
7: Změny se mají týkat způsobu volby rektora anebo financování. Na okraji Prostějova se srazil motorový vlak s popelářským autem. Zraněno bylo 7 lidí a 3 z nich včera utrpěli středně těžká zranění. Většinou šlo hlavně o zlomeniny. Na místě zasahoval i vrtulník. Při nehodě motorový vůz částečně vykolejil a škodu drážní inspekce vyčíslila na víc než 8 milionů. Vlaky už po trati opět jezdí. Hokejisté Pardubic, Plzně a Liberce dnes rozehrají Ligu mistrů. Západočeši přivítají od 17:30 švédské Regle a ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tampary Tampere. Úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí o 6 večer proti polskému Tychy. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět pokračuje Vlasta Suk.
0: Ano, jsem s vámi. Dobré ráno, 4 minuty po 8 hodině.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli splníme písničkové přání. Ještě předtím třeba Dalibor Janda nebo Hana Zagorová. Na věky zůstane pouze čas. Prima poslech. Na věky zůstane.

0: Tahle písnička snad nikdy neomrzí. Hradišťan s Jiřím Pavlicou, taky se skupinou Jelen a Miluju tě. Minuta a bude 8:45. Za chvíli na českém Blaníku třeba Faraon, Šlapací kolo nebo Michal Tučný tam u Nebeských bran, ale ze všeho nejdříve potěšíme někoho z vás.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ano, několikrát denně po výzvě moderátora můžete napsat, popřípadě namluvit hlasovou zprávu na náš WhatsApp. Telefonní číslo 720 836 3 07. Další šanci budete mít v rámci dopoledního vysílání. Kolegyně Verča Rážová vás vyzve krátce před 10:45. Tak, ale teď už to máme obsazené. Moc prosím o písničku pro našeho tačku, vášnivého rybáře, který dneska slaví 40. narozeniny. Je sice v práci, ale Český Blaník na benzínce v Olomouci hraje. Takže tati, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať se ti ve všem daří a hlavně ať berou. To přeje dcera Aneška, syn Pavlík a manželka Anička. Tak samozřejmě tatínka zdravíme i my. No a když rybář, tak rybářská. Jakub Smolík, Tomáš Vymr, otec a syn.
1: Písnička na přání. Na Českém Blaníku.

0: Michal Tučný zpíval Tam u nebeských vran na rádiu Český Blaník. Za 5 minut už bude 9:30. Často se nás ptáte, zda nevíme, jak to je s růstem hub. No, víme, jako celek je to špatné. Podle mykologické mapy Českého hydrometeorologického ústavu je výskyt hub střední až nízký. Dokonce na jižní Moravě velmi nízký, ale v některých oblastech už naopak vysoký. Jedná se o Orlické hory, Šumavu nebo Krkonoše. Právě v těchto oblastech skutečně už můžeme přinést i plný koš. Ale jinde zatím nic moc. Tak snad pomohly ty srážky, které nás potrápily v minulých dnech. Uvidíme. Každopádně, jestli se vydáte do lesa, tak už jen pro ten pocit, i když nic nenajdete, takže si uděláte procházku a bude hezký o víkendu, tak proč to neskusit? Na Českém Blaníku za chvíli Bára Basiková, Nebem letí, a taky nám zaspívá Tomáš Klus.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od čtvrtka. Výtečná akce na vepřovou krkovici.
2: Vepřová krkovice na šťavnaté řízky. 1 kilogram jen za 99,90. No ano, pouze 99,90.
1: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou krkovici za výtečných 99,90. Opravdu, jen 99,90.
2: Vám nejbližší řeznictví a další akce najdete na prodejny Zeman.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Vinobraní v Tróji je zpět. Botanická zahrada Praha zve 12. a 13. září na tradiční oslavu sklizně na vinici svaté Kláry. Těšte se na vína z Čech i Moravy. Čerstvý burčák, skvělé jídlo a koncerty Jordana Hače s Emou Smetana i kapely Děda Mládek Illegal Band. Více na botanická.cz.
8: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
9: 3 ve 3.
10: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
9: 3 ve 3.
10: Na Českém Blaníku.
9: Radio Český Blaník.

vítr zavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří

0: Klára Vasiková a Nebem letí. 4 minuty po půl deváté na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: No a s námi ve vysílání taky meteorolog Filip Smola. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to dneska bude vypadat přes den?
2: Dneska nás čeká převážně oblačná obloha. Během dne se v Čechách ojediněle objeví dešť anebo přehánky. Teď po ránu anebo ještě dopoledne se může přechodně vyskytnout i polojasná obloha, tedy zmenšená oblačnost. Teploty vyšplhají dnes mezi 21 a 25 stupňů. Na jihu Moravy naměříme až 27, v 1000 metrech na horách naopak kolem 17 stupňů a bude foukat slabý, během dne pak mírný západní vítr mezi 2 a 6 metry za sekundu.
0: Já moc děkuju, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký den i vám, i posluchačům.
1: Český Blaník. Celý den jenom česky. I slovensky.
0: Tohle je Miroslav Žbírka a Bělý kvet. Za okamžik i Věra Špinarová, ten, kdo nemiloval. Já vám přeju krásné čtvrteční ráno.

0: Věra Špinarová nás roztančila s písní Ten, kdo nemiloval. Za minutu bude 3:45, vy posloucháte rádio Český Blaník. V době umělé inteligence se mluví o tom, která zaměstnání časem zmizí, ale pražské služby přicházejí naopak s úplně novou profesí. Jmenuje se značkař. A právě teď mají tyto nově najatí značkaři plno práce. Musí totiž kolem škol a školek upravit nebo obnovit plno značek a taky přechodů pro chodce. Více říká mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický.
1: Toto povolání spojuje řemeslnou preciznost s obrovským fyzickým nasazením. Naši zaměstnanci manipulují denně s 20-kilogramovými značkami i podstavci, které váží až 30 kilogramů. Jako odpovědný zaměstnavatel si jejich náročné práce vážíme a snažíme se jim vytvářet stabilní zázemí.
0: No, vidíte to, značkař. To jsem ani netušil, že něco takového je. Tak už to víme. No a co už taky víme, že tu máme další české písničky. Za malý okamžik například Vaby Daněk, taky Marta a Atena Elefteriadu s Bobem Friedlem a nebo Václav Neckář, Mademoiselle Giselle. Vlasta Soko vám dělá pápá ze studia. Ahoj, loučím se s vámi. Přeju krásný čtvrtek s kolegyní Veronikou Rážovou, která tu s vámi bude mezi 9 a 13. Tak ahoj.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Jasou!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Když život prudce zastaví...
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
9: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
8: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
9: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
8: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Radio Český Blaník.

0: Brontosauři a triko na Českém Blaníku. Jen pár vteřin nás dělí od 9. hodiny. Dobré ráno vám přeje Veronika Rážová a přát vám ho budou zajisté i Helena Vondráčková s Jirkou Kornem. Bude tu i dálniční hlídka, tak pozor na ní, i když ta od Pavla Bobka.
1: My s Frankem se smáli a pili, krev máme společnou.
0: A dáme si i božského Karla, to musím zvládnout sám.
1: To musím zvládnout sám.
0: Už za chvilku tu budou zprávy, taky se podíváme na silnice, ale ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak na mě vyskočil nějaký titulek o tom, že o víkendu se ochladí, ale o tom až později. Teď se pojďme podívat na dnešek, který bude krásný, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Bude sice oblačno, i když nad Prahou nám teď svítí sluníčko a obloha je jako vymetená. Na jihu Moravy očekávejte dnes až 27, na horách kolem 17. Ojediněle by se mohly objevit déšť nebo přehánky. Tak si užívejte krásný den s Českým Blaníkem.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
0: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Silný provoz stále očekávejte na příjezdu do Brna po D1. Poskakovat budete mezi 178. a 196. kilometrem. Osobáky naberou asi 30 minut, nákladňáky budou v koloně popojíždět víc než hodinu. Na D1 zůstaneme, na 52. kilometru na trase Brno-Praha nepřehledněte porouchanou dodávku. S kolonou pak kvůli hustému provozu počítejte i na Pražském okruhu ve směru k D1. Doprava vázne mezi 23. a 19. kilometrem, ztratíte asi 20 minut. A kvůli této nehodě pak čekejte potíže i na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Poskakovat budete okolo 15 minut, a to od 7. kilometru až po ten 0.
7: Hezké čtvrteční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se můžou vrátit i třicítky. Češi hodnotí tuzemské zdravotnictví jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74% respondentů. Co dalšího výsledky ukázaly, ví generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
8: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
7: Stoupá taky důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů. Loni to bylo jen 37%. Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv. Uvedl to na své síti Truth Social. Jako odůvodnění uvádí, že strategický vodní úzel je teď prý pod kontrolou Spojených států. Dnes startuje nový ročník hokejové ligy mistrů. V něm se představí i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy. To byly nejnovější zprávy. Přejeme krásný čtvrtek.
2: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 9 hodin a 4 minuty, s vámi je Veronika Rážová a za chvilku to bude i Pepíno Vaněk a přinese nám další rekord. Do té doby Hanka Zagorová, Olympik a nebo kapela Krištof. Ty a já na Českém Faníku.

0: Co Čech, to rekordman.
1: Tak to byla Hanička Zagorová na Českém Vlaníku ve 9:45 a já jsem vám slibovala, že dorazí náš dobrý starý známý Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A je tu a přináší nám jeden sportovně turistický kousek.
2: Muzeum rekordů sídlí na Vysočině a na Vysočině je krásně. Dokázal to i pan Martin Pavlíček, který v roce 2025 dokázal 1567krát vystoupit na vysočinské kopce vyšší než 600 metrů. Nachodil přitom 4425 kilometrů a my jsme tenhle jeho sportovně turistický výkon velmi rádi zapsali do archivu Muzea rekordů.
1: Tak já se vůbec nedivím, Pepíno, gratulujeme, no a těšíme se, co nám zítra zase přineseš.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Vlaníku.
1: A teď už další české písničky, které máte rádi. 9 hodin 16 minut k tomu a já vám posílám duet Heleny Vondráčkové s Jirkou Kornem. Každá trampota má svou mez.

0: Richard Miller, Spočítaj má na Českém Blaníku. Za chvíli bude 9:30 a já jsem dopočítala, že dnes máme 3. září a tak se už za chvilku podíváme na to, čím je dnešek významný. Počkejte si na to a do té doby si užijte Karla Gotta, Pavla Bobka a nebo Petra Nováka.
1: Klikni!
2: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí.
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
9: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Rádio Český Blaník.

ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

Hrváce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smulu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

pak se Franky dal k armádě a Maria se mnou zůstala. Pak za scény spadly dolů a já s Marí všechno znám. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzám.

je noc jako každá jiná, to jenom muž vází k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

tak ať se co chce stane, má ve mně bratrada, mám točit se zády k rodině, za co bych

0: písnička původně od Nicka Kershaw a The Riddle. Velmi oblíbená písnička se jmenuje Taneční v podání Petra Kotvalda. A my jdeme dál, my se totiž podíváme přímo do kalendáře, kde dnes svítí datum 3. září. Znamená to, že svátek mají všichni Bronislavové, ale také Bronislavy. Takže pokud nějakého Broňka nebo Broňu znáte, nezapomeňte jim popřát a třeba jim můžete poslat tu písničku na přání, o které byla řeč. Také pojďme připomenout, že dnes slaví Martin Straka, český hokejista, kterému je rovných 54. 61 let slaví americký herec Charlie Sheen. No a pokud třeba slavíte i vy, připomínám, že je tu šance nechat si zahrát písničku na přání, která to bude za nějakou hodinu a půl. Brzy už vám prozradím, jak na to. Pojďme se také podívat ještě do minulosti. Také například v roce 1996 byla ve Škodě Auto zahájena výroba vozů Škoda Octavia, což mi připomíná nedávný vtip, který jsem viděla, že vlastně dnes si říkáme, že 30 let staré auto může být třeba nějaká 120, ale kde pak, to už je doba dávno minulá. Dnes je to právě taková oktávka, která vlastně pořád má takový, řekla bych, nadčasový design. Jinak pokud máte třeba dnes taky nějaké výročí, klidně se nám pochlupte a napište na 720 836 3 07, k čemu se vám dnešní den váže a na co dneska vzpomínáte. Před námi už jsou další české písničky. Nabídnu Jeleny a nebo třeba Jakuba Smolíka. Už za chvilku na Českém Blaníku.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 2 plus 1 v Ústí nad Labem Neštěmicích za 2 516 160. Byt 1 plus 1 v Mostě za 1 860 000. Byt 1 plus KK v Mostě za 1 395 000. Rodinný dům v obci Líbeznice Praha Východ za 36 milionů. A byt 2 plus 1 v Gdyni na Domažlicku za 2 850 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
6: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
7: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
6: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
7: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
6: 3. až 13. září Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
7: www.cirkushumberto.com.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdicars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.

0: Posloucháte Český Blaník a tady už je ukázka toho, co uslyšíte mezi 10. a 11. Ilonu Čákovou. Tornéro, taky opět a Radeček a Hory tu budou.
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: A nebo Petr Much a takové doporučení hlavně pro řidiče za volantem. Neusínej. Za chvíli nás čekají zprávy, ale ještě předtím se podíváme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešek se vydařil, nad Prahu nám zatím svítí sluníčko, i když po většinu dne na většině území bude obloha zatažená. 21 až 25, tak to jsou denní maxima. Na jihu Moravy ovšem bude o 2 stupně tepleji. Na horách naměříte do 17 stupňů. Čekejte, že tu a tam se může objevit déšť anebo přehánky. V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů Celsia. Zítřek bude taky pěkným dnem. Očekávejte, že teploty se budou pohybovat až k 29 stupňům v Čechách a na jihu Moravy až 31.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Když život prudce zastaví.
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny, a chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
8: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Pohodové čtvrteční dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Jednání o podobě rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše se zástupci koaličních motoristů. Ti podobně jako SPD považují za příliš vysoký navrhovaný deficit 389 miliard korun. Schůzky se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová. V Česku přibyl další nález invazní včely. Vědci z Jihočeské univerzity objevili čalounici jarlínovou, samotářský druh původem z východní Asie. Kde ví mluvčí univerzity Edita Kadlecová?
11: V České republice byla čalounice jarlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
10: To ale není pro tento druh typické. Důvodem budou zřejmě extrémní vedra na začátku léta. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. Rusko se také snaží pro své plány naverbovat obyčejné Dány, často aniž by si byli vědomi, že sami pracují pro Moskvu. Wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jiří Lehečka postoupili do třetího kola tenisového US Open. Turnajová šestka Nosková porazila na newyorském betonu Lanlanu Tara Rudíovou z Tajska. O 12 příček níže nasazený Lehečka vyřadil Brita Tobyho Samuela. Tolik nejnovější zprávy, přejeme pohodový čtvrtek.
9: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 10 hodin a 5 minut a tohle už je skupina Turbo a Láska z pasáží. S vámi je Veronika Rážová a já vám přeju krásné čtvrteční dopoledne s Českým Blaníkem.

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné. Další holku opustíš, doufám, že konečně.

Polčáková a Tornero na Českém Blaníku 10 hodin a skoro 17 minut a já tu pro vás mám naprosto lákavou pozvánku, kterou když uslyšíte, tak možná si tak jako na prázdno polknete, protože už jenom když jsem si o tom četla, tak se mi stalo to tež. Pes pod sněžkou totiž už teď v sobotu 5. září hostí jubilejní 20. ročník tradiční soutěže Krakonošův guláš. Na parkovišti u přehrady se utká dohromady 12 týmů v přípravě nejlepšího guláše pod širým nebem. Hodnocení se ujme odborná porota, ale rozhodnout klidně můžete i vy. Prodej hlasovacích lístků pro veřejnost startuje na místě v 8 hodin a platba je možná pouze v hotovosti, takže akorát toto mějte na paměti. Jinak program bude bohatý, vaření začíná v 7 hodin, 15.30 vyhlášení výsledků, no a na místě bude připravený celodenní program, který nabídne hudební vystoupení třeba Crazy Dogs, kroků Michala Davida a taky slavnostní vyhlášení výsledků. Celý večer pak bude zakončen koncertem kapely Smoky Praha. Tak já si myslím, že to může být takový úžasný gastronomicko-kulturní zážitek v Krkonoších. Pokud vyrazíte do pece pod sněžkou, určitě nebudete litovat a hlavně dobře se najíte a skvěle se pobavíte. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku opět a Radiček, no a možná taky vlastně, dá se říct, něco málo o Krkonoších hory, ale ještě předtím Petr Rezek, Tulák po hvězdách. Tak krásný den s Českým Blaníkem.

0: Tak to byla Helenka Vondráčková, chytila jsem na pasece motýlka na Českém Vlaníku 10 hodin a 30 minut a za chviličku pokračujeme dál a vy můžete chytnout tu dobrou příležitost a nechat si zahrát písničku na přání. Už brzy prozradím, jak na to.
1: Český Vlaník.

Zábavnej chlap se ženským jeví vždycky trochu jako kluk, ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk od kolébky.

dopingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem.

0: Tak já si myslím, že i ten ženský svět může být báječný. Co myslíte, dámy? Tohle byl Mirek Donutil na Českém Blaníku krátce před 10:45. A už brzy tu bude písnička na vaše přání, takže je to na vás. Vemte klidně teď hned do ruky telefon, nebo nejlépe, vemte ho opravdu teď hned, ať jste první, kdo mi napíše na 720 836 307. Jakmile mi přijde zpráva, jakou písničku mám hrát, pro koho ji mám hrát, já si to tu hezky připravím a za nějakou půl hodinu písnička na přání bude v éteru. Takže myslete na to, že to může být jen a jen na vás, že se můžete stát tím, kdo volí playlist Českého Blaníku, a hlavně nezapomeňte napsat taky, pro koho písnička poletí, proč pro něj poletí a své jméno. Jinak pokud nechcete psát, můžete zvolit i variantu hlasové zprávy, a to prostřednictvím WhatsAppové aplikace. Takže pokud máte WhatsApp, klidně mi nahrajte, co chcete zahrát, pro koho, a já to tak, jak to nahrajete, pustím do vysílání. Tak já si myslím, že je to skvělá nabídka. 720 836 307, to je to správné číslo, tedy číslo vašich splněných přání.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKik. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Hledáte místo pro školení,
5: konferenci
4: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
5: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
4: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
5: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Prosím vás, autobus do Mělníka?
8: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
9: Některé cesty stačí najít. Bitlítačka vám najde tu vaši. Bitlítačka. Aplikace, která spojuje.

0: zařadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Radio Český Blaník.

0: Single X na vodě na Českém Blaníku. 11. hodina odbyla a my jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. A navíc tu bude i jedna na vaše přání, o kterou si píšete na 720-836-307. No a my jsme pro vás vybrali třeba duet Marušky Rotrové s Jirkou Bartoškou. Bude tu i Dalibor Janda a jeho Modré nad hlavou. A nebo Kabáti. Oni. Za chviličku zprávy, ale ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zatím nás čekají pěkné dny, i když meteorologové varují před ochlazením, které by mělo být razantnější. Nicméně dnes až 25 stupňů na jihu Moravy až 27 a zítra 24 až 29 v Čechách a na jižní Moravě dokonce až 31 stupňů Celsia. Zítra i dnes většinou bude oblačno tu a tam se mohou objevit i přehánky. I tak vám přeju krásný den s Českým Blaníkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Festival chutí, Jiřínkové slavnosti a výstava bonsai. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Průměrná mzda v Česku stoupla ve druhém čtvrtletí tohoto roku na 51 966 korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3105 korun. Reálná mzda v Česku meziročně stoupá od začátku roku 2024. Předtím kvůli vysoké inflaci více než dva roky klesala. Lokalita kolem letiště České Budějovice se promění. Má tam vzniknout průmyslová zóna a právě s ní souvisí stavba nového napojení letiště na hlavní tah mezi krajským městem a Českým Krumlovem. Potvrzuje to hejtman Martin Kuba.
7: My chceme na tyhle ty pozemky přivést nové moderní firmy, které by byly zase zaměstnavateli v jeho českém kraji, dávaly nové a dobré pracovní příležitosti, tak si nemůže být napojeno tak, jak bylo doteď, protože ono by to dopravně neobstálo.
6: Vznikne proto nová světelná křižovatka, odbočovací pruhy i kruhový objezd. Kvůli stavbě se teď uplané jezdí kyvadlově. Technologická firma v Mnichově se v noci na dnešek stala terčem žhářského útoku. Policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Policisté zadrželi dva podezřelé Bulhary. Firma, na kterou útok zjevně mířil, dodává zboží i s ozbrojeným silám. Škoda vznikla jen malá. Wimbledonská finalistka Karolina Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Bolterovou ve dvou setech a postoupila po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Neuspěla naopak Karolina Plíšková, která podlehla nasazené 15. Dianě Schneiderové z Ruska. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné dopoledne.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku krátce po 11. hodině posloucháte samé pěkné české kousky. Za chviličku Petr Spálený, Maruška Rotrová s Jiřím Bartoškou anebo kapela Krištof. Hned teď.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létanice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych

0: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: 11 hodina 17 minut je tu čas na to, abychom někoho potěšili a tím někým bude Lenka, ta si totiž sama sobě nechá zahrát písničku a tak to má být. Lenka totiž prý dlouho neslyšela od Lucky Vondráčkové Vítr, má jí moc ráda a prý tahle písnička jí vždycky nakopne k aktivitě a to právě teď potřebuje. Tak já držím palce, ať se to i tentokrát zadaří. Lenko, tady je vaše písnička Vítr od Lucky Vondráčkové.
0: Písnička na přání.

0: Tak to byly děvčata od skupiny Modus, 11 hodin 27 minut k tomu. Tak jestli fakt jste už dneska koukali na náš Instagram nebo Facebook, najdete nás tam jako Český Blaník a každý den tam přibývají nové a nové příspěvky. Můžete se například podívat na to, jak úžasný vztah má náš kolega Martin se svým pejskem. Stejně tak se tam dozvíte spoustu zajímavých informací o interpretech, které si tu hrajeme. Tak schválně, jestli pak víte, kdo je slavným rodákem z Havířova. No a nebo se také můžete dozvědět víc o aktuální soutěži. Zkrátka a dobře, určitě se podívejte na naše sociální sítě, protože je děláme pro vás a budeme moc rádi, když vás budou bavit a ještě radši, když nás dáte sledovat.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Rádio Český Blaník.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s českým Vlaníkem.

To byl Voxel v naší ulici. No tak možná nás to kvůli vysokým cenám benzínu dožene až zpátky ke kořenům. Alespoň jeden Ital už to vzal opravdu vážně. Představte si to, že 56-letý Massimiliano z jeho Itálie přesedlal z auta do sedla. A to doslova. Jeho klisná Maja ho vozí úplně všude. Na nákup, na poštu, za kamarády, na výlety, dokonce i k zubaři sníl. Na tankování jednoho z jeho aut ho totiž výjde v přepočtu na skoro 4,5 tisíce korun a zjistil, že jízda na koni je prakticky zadarmo, i když přeci jenom musí platit seno, podkovy a taky veterináře. No a prý kdyby zdražilo i seno, tak má plán B, koupí si bicykl. No tak vidíte to, takové praktické řešení takového problému, kterým jsou vysoké ceny benzínu a nafty. Já si myslím, že v dnešní době snad nehrozí, že bychom tady všichni jezdili na koních, ale možná, že kdyby hrozilo, že trošku spadnou ceny, vůbec by to nebylo špatné. Před námi už jsou další české písničky. Za chviličku Valdemar Matuška, Václav Necká.

0: Pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
4: Jaso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Vraňany nabízejí.
9: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
11: Český Blaník.
12: To je Blaník.

0: Marek Ztracený k tomu má pozitivní přístup, stále věří a věřil, že naplní letenskou pláň a stalo se, tak já se těším na to, s čím zase příště přijde a věřím, že to stejně jako tentokrát klapne. Před námi už jsou další české písničky a tak se těšte mezi 12. a 13. třeba na Dana Landu.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci.
0: Taky tu budeme mít BSP, se mi vzdáleno. A Řeka v plamenech Honzy Kalouska, to si taky nenechte ujít.
2: Jako řeka a oheň, jako padlý sníh.
0: Jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi a jsme rádi, že v tom jedete s námi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak koukám, že sice dojde v následujících dnech k menšímu ochlazení, ale příští týden bude zase krásně teplo. Pojďme se ale podívat konkrétně na zítřek, protože dnešek, to už víme, dnes bude zhruba kolem 25 stupňů, jen na jihu Moravy o něco tepleji do 27, může místy sprchnout, ale obloha většinou bude jenom oblačná a nebude to nic dramatického. Potom v noci očekávejte ochlazení na 18 až 13 stupňů, zítra pak přes den 24 až 29 a na jižní Moravě dokonce až 31. Převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
7: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Příjemný čtvrtek, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se můžou vrátit i třicítky. Češi hodnotí tuzemské zdravotnictví jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74% respondentů. Co dalšího výsledky ukázali, ví generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
10: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
9: Stoupá taky důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů. Loni to bylo 37%. Meteorologický jev El Niño nabírá na síle. Podle expertů existuje téměř 100% pravděpodobnost, že jev přetrvá nejméně do února 2027. Meteorologové proto varují, že dopady El Niña můžou být v některých částech světa velmi závažné. V Bruselu v pátek a v sobotu vyvrcholí atletická diamantová liga. Finálového meetingu, kde se rozhodne o majitelích diamantových trofejí, se zúčastní i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Ostatní čeští reprezentanti, kteří v elitním seriálu startovali, měli k postupu daleko. To byly nejnovější zprávy. Přejeme krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne vám přeje i Veronika Rážová, 12 hodin a 4 minuty, už za chviličku Šance od Dana Landy, taky Mňáka až Jork, ale ještě předtím trojice Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kopal. Co ti brání v pousmání? Tak já doufám, že vám v tom nic nebrání a že si užíváte odpoledne s Českým Blaníkem.

0: Letní koncerty
1: Rádia Blaník. Posloucháte Český Blaník a pokud nás posloucháte pravidelně, jakože já věřím, že ano, tak potom určitě víte, že celé léto pro vás máme spoustu koncertů na různých místech napříč Českou republikou. To znamená, že ty pěkné české písničky, které slyšíte u nás v éteru, si můžete poslechnout i naživo. No a tentokrát tu pro vás mám hned dvojitou dávku dobrých zpráv, tedy dvojitou dávku českých písniček, protože se bude jednat o dva koncerty. Ten první se odehraje už zítra, tedy v pátek 4. září. A to v Prostějově. Sejdeme se ve 4 hodiny odpoledne na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Respektive sejdeme se, tu chvíli už se začíná, takže měli byste tam být o něco dříve. Ideálně, abyste taky chytli dobré místo. No a na koho že se můžete těšit? No tak na náměstí vystoupí spousta úžasných interpretů. A například to bude Janek Ledecký.
2: Noci jsou krátký a ty pěkná, pěkná, pěkná.
1: Na své si přijdou i milovníci písniček Petra Koláře, který tam také zaspívá.
3: V nebi snad ti prominou, že si hrála nevinou, krátká cesta, tak se měj.
1: A máte rádi Slzu? Tak ta tam také bude.
4: V plánu spousty dalších mil, fotky po kapsách.
1: Navíc vystoupí i naše blanická kapela. No a pokud po téhle skvělé hudební jízdě nebudete mít ještě dost, tak potom přesuňte se v sobotu 5. září do Pardubic. Právě tam začínáme už v 11.30 dopoledne na Pernštínském náměstí, kde vystoupí například kapela No Name.
5: Vytrhal jsem v parku z jazera všetky bělé lekná.
1: Těšit se ale můžete i na báječného Vojtu Nedvěda.

0: stejně tak i Petr Nač. Takže to bude takové vyvážené, co se týče československých interpretů, a vystoupí samozřejmě i Blanická kapela, to je nutno podotknout, a to na obou koncertech, tedy zítra odpoledne ve 4 v Prostějově, potom v sobotu v Pardubicích, tam začínáme v 11.30 a obě vystoupení, oba koncerty jsou zdarma. Jen pozor, pozor, nezapomeňte si tam vzít sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože ta vám možná už velmi brzy přinese 100 000 na ruku.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Jak se říká nomen omen, tak u skupiny holky to platí, protože dámy vypadají stále jako holky. Viděla jsem nedávno docela aktuální fotografie z nějakých vystoupení a holky prostě nestárnou. Pokud se chcete přesvědčit na vlastní oči, tak 24. října vystoupí v Praze v O2 Univerzum v rámci 90kové party, takže tam máte šanci. A jinak slyšet je můžete poměrně často i tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku další české písničky, třeba Honza Kalousek nebo Činasky s Bárou Hosnedlovou.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Tom Tom žil kdysi v horách sám a těžký život měl. On krásnou ženou z údolí

0: Shut up, Tom Tom. Tak jako kdyby jsme se přepnuli z rádia, které hraje české písničky, do nějakého English speaking rádia.
1: No je to nezvyklé, ale mám pocit, že v téhle kapele účinkoval i František Ringo Čech, nebo že to byla dokonce jeho kapela.
0: No, já si myslím taky, že jsme se o tom dokonce už jednou spolu bavili. Mm-hmm. Tak tady už je Michal Krusberský, jak určitě poznáváte podle hlasu. No a Michale, já jsem se tě chtěla zeptat, jestli máš sušičku.
1: Mám, počkej, teďka jakou? Jestli ovoce, tak to ne.
0: Sušičku na prádlo.
1: Na prádlo mám?
0: Na prádlo. Nepotřebuju nic, neboj, ale jenom ti chci říct, že jsem narazila na zajímavý článek, protože já jsem občas taková rebelka, že do té sušičky hodím něco, co si myslím, že tam úplně nepatří, nebo když je na cedulce napsáno, že to nemáš sušit, tak si řeknu, tak risknu to. A někdy to vyjde. Už se stalo taky, že to nevyšlo. Nicméně, teď jsem viděla takový hezký článek přehledný, kde psali právě, co by se tam rozhodně nemělo dávat. A zase mě překvapilo několik typů oblečení. Tak já ti poradím, jo?
1: Povídej.
0: Aby se s tomu taky vyhnul, abys třeba nepřišel v nějakém straženém kusu oblečení. Takže plavky tam nedávat. Podprsenky taky, jo. Takže pozor na to, Michale.
1: No, to u mě nehrozí.
0: Punčochy a punčocháče. Oblečení z flitry a korálky. Taky vlnu a pletené doplňky, což teda bohužel, myslím si, že jsem ti vyprávěla, jak na mě můj syn natahoval můj vlněný kabátek, který jsem si nechala díky tomu, že jsem ho omylem, ale fakt omylem hodila do sušičky srazit. Takže to byla šílená akce. Jako jde to zachránit, ale není to úplně dokonalé. Takže pokud byste potřebovali poradit, tak klidně se na mě můžete obrátit. Jinak funkční a termoprádlo tam taky nepatří. Stejně tak i oblečení s pogumovaným potiskem a nebo celé pogumované oblečení, jako třeba pláštěnky. Boty, kožené koženkové věci, krajkové a hedvábné oblečení, péřovky. Ale když už máš péřovku, která se dá sušit, tak musíš použít takové ty speciální míčky do sušičky.
1: Jo, ty používáme pořád.
0: Já taky. Nevím, jestli to pomáhá. Většinou se mi zamotají do prostěradla nebo do povlaku peřiny. Tam je často pak nacházím, ale prý to pomáhá. No a taky pozor na boxérky s gumou.
1: No.
0: Jo. Ty taky nedává do sušičky. Tak. Reflexní oblečení nebo cokoliv, v čem jsou pěnové vycpávky, tam taky nepatří. No a stejně tak i ručně barvené oblečení. A nebo to s dřevěnými knoflíčky.
1: Tak máme jasno.
0: Tak dělal si, doufám, zápisky.
1: Píšu si to.
0: Dobře, já ti když tak tady nechám mé poznámky. No a co nás tady čeká s tebou odpoledne?
1: No, spousta zábavy a dobrých českých písniček, které mají lidi rádi, tak se těšíme.
0: Tak my se těšíme, tak krásné vysílání, hezký den a zítra se těším na slyšenou.
1: Ahoj.

0: má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Halo, už máte

0: z 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
3: Rádio Český Blaník.

0: František Nedvěd a 19, ovšem my teprve máme 13 hodin a taky po 13. vám budeme hrát české písničky, které máte rádi. Maruška Rotrová, Kuň bílý zazní.
1: Kuň bílý zval tvůj otář.
0: Taky si dáme Jiřího Zmoška, Už mi lásko není 20 let.
2: Už mi lásko není 20 let.
0: A ještě Reddy Kirken, 1 plus 1.
3: Někde si najdu.
0: Na českém blaníku další české písničky, které máte rádi. Za chvíli.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od čtvrtka. Výtečná akce na vepřovou krkovici.
5: Vepřová krkovice na šťavnaté řízky. 1 kilogram jen za 99,90. No ano, pouze 99,90.
4: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou krkovici za výtečných 99,90. Opravdu, jen 99,90.
5: Vám nejbližší řeznictví a další akce najdete na prodejny Zeman. CZ.
6: První víkend po prázdninách. Co s dětmi?
7: Jdeme na Pískfest do Příbramy. Pouliční festival středočeských amatérských divadel. Během 2 dnů 21 představení pro děti i dospělé.
6: To bude peněz.
7: Ne, vstup zdarma. Pískfest v Příbramy 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
6: Více na pískfest.cz.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Počasí na českém blaníku.
0: Zítřejší páteční počasí bude převážně oblačné, sem tam s přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat a čekáme i polojasno, a to zejména na jihu, a tam bude dokonce i skoro jasno. Večer se bude na severu Čech zatahovat a později se zde místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Teploty půjdou nahoru, 24 až 29 stupňů v průměru, na jižní Moravě naměříme až 31 a na horách pak kolem 21. Tolik počasí asi na zítřek, ale teď s čerstvými zprávami je ve studiu Vladan Hýl.
10: Zprávy na českém blaníku.
11: Příjemné čtvrteční odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražovaly. Litr Naturalu 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 42,30. Před týdnem byl o 28 haléřů levnější. Nafta je dražší o 11 haléřů. Za litr teď řidiči dají průměrně 45,90. Září je opět měsícem vinobraní. Už tento víkend ovládnou slavnosti vína Pražský hrad. V dalším týdnu se můžeme těšit na jihomoravský trojlístek, královopolské, znojemské a pálavské vinobraní. A co přesně si nenechat ujít na posledním zmíněném, tedy v Mikulově, výmluvčí akce Dominik Ryšánek.
12: Je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady.
11: Víkendy ve druhé polovině září pak nabídnou mělnické nebo třeba karlštejnské vinobraní. Americký herec a režisér George Clooney při středečním zahajovacím ceremoniálu Benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu. Letos jde už o 83. ročník akce. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. Tam se v pondělí podrobil operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásný čtvrtek.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A teď 4 minutky po 13. Už vám dobré odpoledne všem přeje Michal Krusberský a začínáme se slzou.
13: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Jeden tón a taky Karel Zich. 14 minut po 13. na Českém Blaníku přejeme dobré odpoledne a přátelé, je zase rok za námi a po roce opět jdeme v Praze přivítat letošní Signál Festival. Kde se bude letos konat a na co se můžeme těšit, to nám prozradí kolega Radek Barkman. Dobré odpoledne.
1: Krásný den. Signál Festival už několik let neodmyslitelně patří k podzimní Praze. Promítání na budovy, okrášlené památky nebo krásně osvícená Vltava dotváří atmosféru říjnových měsíců české metropole. Letos se však centrum dění přemístí primárně do Dejvic. Centrem se tu stane především stará čistírna odpadních vod v Bubenči. Jedna z nejvýznamnějších průmyslových památek Prahy je navíc od roku 2010 i národní kulturní památkou. Její prostor se stane dějištěm site-specific incidence Voda v podání souboru Laterna Magica. Chybět nebudou ale ani největší světová esa. Například na slepém rameni Vltavy vznikne 10-metrová laserová instalace tajvanského umělce Aka Changa, který využívá klidné hladiny vody jako zrcadla, jež laserové paprsky neustále násobí a vytváří tak iluzi nekonečné hloubky. Zastoupen bude i legendární Jim Campbell, který okrášlí nedaleký park Lazara Cardenase s dílem Scattered Light. Festival letos proběhne mezi 15. a 18. říjnem a většina z 21 inscenací bude návštěvníkům přístupná bezplatně. Novinkou také bude tvorba studentů ČVUT a VŠCHT, kteří si připravili například chemickou show. V kampusu Hybernská navíc bude k dispozici bohatý program i pro nejmenší návštěvníky. Pro Český Blaník Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme, doufám, že jste si to stihli zapsat do kalendářů, protože to bude rozhodně velká show. A my jdeme opět hrát. Naďu Urbankovou za chvíli bude i Adam Ďurica a teď Jiří Zmožik. Michale, s vámi, dobrý den. Už milá.

0: Prázdným expresem nás svezla na českém Blaníku Naďa Urbánková. Přátelé, my už si za chvíli podíváme na jeden kuriozní případ, na kuriozní krádež Olomouce, ale do té doby nabídnu třeba Milušku Voborníkovou a nebo hymnu všech realitních kanceláří. Dáme si Riri Kirken a 1+1 za okamžik.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Jsme Český Blaník.
1: A najdete nás i na síti všech sítí.
7: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
1: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
7: Rádio Český Blaník.

0: Jelen klidná jako voda, což jste možná teď potřebovali v tom rušném čtvrtečním dni. No a teď jeden příběh tak trošku hloupých zlodějů z Olomouce. Představte si, v jednom hypermarketu se ztratilo během noci 46 přepravek s pivními lahvemi. Těch lahví tam bylo 920, takže pokud víte, kolik stojí zálohy, tak si to dokážete spočítat. Jeden 30-letý pár je totiž ukradl, použil k tomu dokonce ještě ukradené nákupní vozíky a posléze je chtěl rozprodat po různých obchodech ve městě a pěkně to zpeněžit. Bohužel se jim to úplně nepovedlo, protože ve vedlejším hypermarketu si jako všimli dvojice, která tam podezřele často nosí ty umělohmotné přepravky. A tak si to policisté dali dohromady, no a lupiči už jsou za mřížemi. Tak jsem zvědavý, jak to teď budou vysvětlovat. Každopádně my vám budeme dál hrát české písničky, které máte rádi. Pavel Bobek bude i Helena Vondráčková a Jirka Korn a jejich Slunce.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Pamatujete si?
3: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
3: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
4: 12. září, Johan V. Třebíblice.
3: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
5: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
5: 3. až 13. září Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
6: www.cirkushumberto.com.
2: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
7: A také v digitální síti DAB.
2: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
7: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
2: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
7: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.
8: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: noviny nevyjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: No, hodně se povedla tahle ta písnička. Vláďa Myšík jednou ve 14.00 a ne jednou, ale hned několikrát. No, co jedno, několikrát. Celý den vám prostě budeme hrát české písničky, které máte rádi i po té 14. hodině. A tak už za chvíli Vašek Neckář. Taky si pochutnáme na lahůdkách divokého byla. A natáhneme šňůry s kapelou Kryštof. Že chci. A rozhodně jich bude víc, tak dál laďte český blaník.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Počasí na Českém Blaníku.
5: Zítra nás čeká taková všeho chuť, zpočátku mraky, s přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno a zejména na jihu máme čekat i skoro jasno se sluníčkem. Večer naopak od na severu Čech budou zase ty mraky přibývat a tam opět máme čekat přehánky nebo i bouřky. Teploty půjdou nahoru na 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 31 a na horách kolem 21. Tolik počasí na zítřejší pátek, ale teď Vladan Hýl a další aktuální zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Pohodové čtvrteční odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se můžou vrátit i třicítky. V Česku přibyl další nález invazní včely. Vědci z Jihočeské univerzity objevili čalounici jerlínovou, samotářský druh původem z východní Asie. Kde ví mluvčí univerzity Edita Kadlecová.
8: V České republice byla čalounice jerlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
7: To ale není pro tento druh typické. Důvodem budou zřejmě extrémní vedra na začátku léta. Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv. Uvedl to na své síti Truth Social. Jako odůvodnění uvádí, že strategický vodní uzel je teď prý pod kontrolou Spojených států. Dneska startuje nový ročník hokejové ligy mistrů. V něm se představí i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy. To byly nejnovější zprávy, mějte krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
5: Těch budeme za okamžik pokračovat, ale nejdřív vás pozvu na další program. Čeká nás totiž přehlídka koncertu a teď Vašej Neckář.

Společně s kapelou Divokej byl jsme si pochutnali na Lahůdkách a teď si budeme pochutnávat na další skvělé hudbě. Přátelé, prázdniny sice skončily, ale hudba na vinicích pokračuje dál, a tak pokud byste rádi navštívili zase na nějaký ten zajímavý koncert na vinici, tak vám můžeme doporučit třeba už zítřejší koncert Tata Boys v Šato Valtice, a nebo taky zítra můžete vrazit na Čechomor, kteří budou v Boršicích u Blatnice na tamních vinicích Zlomek a Vávra. No a aby toho nebylo málo, tak za pár dnů 11. září nás čekají čtyři tenoři ve vinařství Johan V. v Třebivlicích a 17. září ještě Tata Boys a 18. MIG 21 a 18. taky David Koller ve vinařství v náhraničním zámečku v Lednici. David Koller se nechal slyšet, že to má vždycky báječnou atmosféru, já se nedivím, vychutnávat si kvalitní víno a u toho poslouchat skvělý koncert, to musí být pohodička. Tak si zapište tyhle ty termíny, anebo se koukněte taky na webové stránky hudbanavinicích.cz a my vám mezi tím naservírujeme třeba slibovanou kapelu Krištof, bude i Pavel Žalman Lohonka a ze všeho nejdřív Marcela Holanová. To zvládnem. Tak dobré odpoledne. Kde

0: Pavel Žalman Lohonka a kdyby tady byla taková panenka. Tak přátelé, panenky tady nemám, mám tady samé panáčky, když tak koukám. Už za chvíli Elán, Dalibor Janda anebo Aleš Brychta. A hned poté se podíváme na panáčka Pepína Vaňka, který nabídne další domácí rekord. Tak se na něj počkejte, za okamžik pokračujeme.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
6: Je můj písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
6: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Dva roky stará písnička, takže vlastně taková čerstvá, co se týče historie Elánu. Znova sama dotkním, teď ve 14 hodin a 42 minuty k tomu.
1: Co Čech, to rekord.
0: Pepíno Vaněk už na svém místě a to znamená jedno a jediné, že se podíváme i dnes na další zajímavý rekord, který jste vyrobili vy, ano, posluchači Českého Blaníku, proč ne? Každopádně dneska budeme šlapat do kopců.
2: Muzeum rekordů sídlí na Vysočině a na Vysočině je krásně. Dokázal to i pan Martin Pavlíček, který v roce 2025 dokázal 1567krát vystoupit na vysočinské kopce vyšší než 600 metrů. Nachodil přitom 4425 kilometrů a my jsme tenhle jeho sportovně turistický výkon velmi rádi zapsali do archivu Muzea rekordů.
0: No, to už je teda jako rekord, takže klobouček dolů a ať se daří.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Když život prudce zastaví.
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří. On musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
10: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Festival chutí, Jiřínkové slavnosti a výstava bonsají. Dny plné chutí, květin a pohody. Od 4. do 6. září. A pozor, na festival chutí je vstup zdarma. Výstaviště Lysá nad Labem.
11: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
12: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
13: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
15: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Rádio Český Blaník.

0: Petr Muk na závěr téhleté hodiny a písnička Tančíš sama. Vy ale společně s námi můžete tančit i v té další hodince. Bude třeba Michal Davida, Děti ráje. Taky si pustíme Ludku Bílou, děkuju ti.
1: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky.
0: A do našich uší zamíří i Petr Rezek. Moje díky patří vám.
2: Moje díky patří vám.
0: Na Českém Blaníku další české písničky, které máte rádi.
3: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra se nám na obloze vystřídá snad úplně všechno. Zpočátku bude oblačno, postupně budou mraky ubývat a čekáme až polojasno, zejména na jihu se dočkáme i skoro jasné oblohy. Naopak večer bude na severu Čech pomaličku zase se obloha zatahovat a později čekáme i přehánky či bouřky. Teploty 24 až 29 stupňů na jihu Moravy, tam bude opět tepleji, až 31 naměříme na teploměrech a na horách se rtuť teploměru dostane k 21. Tolik počasí na zítřek a teď už Renata Pechová opět u mikrofonu.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Státní potravinářská inspekce varuje před nebezpečným výrobkem Nature's Promise biorýžová kaše s jahodami a malinami. Pro kojence obsahovala 7x víc aflatoxínu, než je maximální povolené množství. Nebezpečná látka podporuje vznik rakoviny a jiných zdravotních problémů. Albert se omlouvá a lidem vrátí peníze. Dostane pokutu. Ministerstvo zdravotnictví spouští novou verzi aplikace EZ Karta. Lidé si v ní mohou nově zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok a kromě očkování obsahuje i výsledky vyšetření. Stejná data se zobrazí i na webu e-zdraví. Sériový vrah se na svobodu nedostane. Šumperský soud dnes zamítl Jaroslavu Hejnovi z Písecka žádost o podmíněné propuštění. V únoru 2005 dostal coby 23-letý doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu a v té době se stal nejmladším odsouzeným na doživotí v ČR. Pražané čím dál víc využívají sběrné dvory. Město chce proto jejich síť rozšířit a nabídnout lidem další možnosti, kam odpad zdarma odložit. Kde nová místa vzniknou, ví mluvčí Prahy Vít Hofman.
11: Na Zbraslavi vznikne nový sběrný dvůr v místě křížení ulic Strakonická a Bartoňova. Pozemek se teď připravuje a vyklízet by se měl až do konce letošního roku. Druhý sběrný dvůr město plánuje v Praze Řepích. Půjde o moderní rampové zařízení, které má lidem usnadnit odkládání odpadu a zároveň zrychlit celý provoz.
10: Hlavním cílem je vytřídit co nejvíc odpadu a dál ho využít pro nové výrobky. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, dobré odpoledne, i takhle 5 minut po 15. vám přeje Michal Krusberský. A protože máme po 15. hodině, tak za chvíli si dáme 3 ve 3, čili 3 písničky se stejným tématem. No ale ze všeho nejdřív Michal David a Děti ráje a vám přejeme, ať se rozhodně daří.

0: Také pro vás, co už máte namířeno z práce domů, tady byl Petr Novák, Málo jsem tě znal.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: 15 minut po 15. pravidelný čas a my se pravidelně vrháme do naší speciální výběrové trojice, 3 písniček, které mají něco vždycky společného. A dneska to je slůvko s tebou. Lucie s tebou, Maruška Rotrová s tebou a taky Hanka Zagrová bude s námi, respektive písnička s tebou. To všechno teď na Českém Blaníku.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
0: Víš, už takhle jednou chtěla jsem ti říct, jen dík, že můžu být s tebou. Ale slova plynou a roky jsou jak pára, jsou pryč, sotva řekneš nic. Tak nyní u klavíru s hudbou

0: Na závěr 3 ve 3 takováhle pohoda. Hanka Zagorová s tebou a s vámi je i nadále Český Blaník a taky Michal. I v těch dalších minutách se rozhodně budeme hrát třeba Roberta Křesťana, Veronu anebo Mekyho Žbírku. A hned poté vám prozradím, jaké nové zaměstnání teď vzniklo v Praze. Budete koukat, počkejte si na to.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušu Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.

0: Maggie Žbirka a Denisa, ovšem v kalendáři není Denisa, ale Bronislava. A Bronislav, tak na dálku všechno nejlepší přejeme a jak jsem slíbil, pojďme se podívat na jednu zajímavost. V době umělé inteligence se mluví o tom, která zaměstnání časem zmizí, ale pražské služby naopak přicházejí s úplně novou profesí. Jmenuje se značkař, ano, a právě teď mají tito nově najatí značkaři úplně napilno. Musí totiž kolem škol a školek upravit nebo obnovit spousty značek a přechodů pro chodce. Více nám ale prozradí mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický.
1: Toto povolání spojuje řemeslnou preciznost s obrovským fyzickým nasazením. Naši zaměstnanci manipulují denně s 20-kilogramovými značkami i podstavci, které váží až 30 kilogramů. Jako odpovědný zaměstnavatel si jejich náročné práce vážíme a snažíme se jim vytvářet stabilní zázemí.
0: No, takže práce pro žádné střízlíky to každopádně. Zdravíme značkaře, ať se daří a pouštíme vám za chvíli Petra Reska a taky bude Xindolix a Olga Lounová.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
4: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
11: Radio Český Blaník.

0: Extra band a také poslední zvonění, ovšem to se trošku minuli, protože nám teprve školní rok začal, takže tady školáci měli teprve to své první zazvonění, někteří úplně poprvé, že jo? Tak doufám, že už se děti trošku aklimatizovali, že už si zvykli na ten nový režim. No a u nás to funguje stále stejně, čili i po zprávách si budeme hrát české písničky a bude třeba Lucka Vondráčková. Taky se můžete těšit na Evičku Farnou.
1: Mám buky jako skřín, jako skřín, co
0: a do třetice dámy Lenka Filipová a Leny. Tak trošku dámská jízda, veďte. Tak víc zase za okamžik na Českém Blaníku.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma.
5: Levels.
6: Písnička na přání.
7: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
6: Písnička na přání na Českém Blaníku. Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra raději přibalte deštníky. Zpočátku bude oblačno s přeháňkami, postupně budou mraky ubývat, přijde sluníčko, zejména na jihu. Dokonce máme čekat až skoro jasno. Večer naopak na severu Čech se zase znovu začne zatahovat a později čekáme déšť nebo přeháňky. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách okolo 21. Teď Renata Pechová a další aktuální zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Česko má za sebou rekordně teplé léto, píše iDnes.cz. Podle nově zveřejněných dat ze stanice v pražském Klementýnu se jednalo o druhé nejteplejší léto za 252 let měření na nejstarší české stanici. Od června do srpna mělo průměrnou teplotu 22,8 stupně Celsia. V areálech věznic vyrostou moderní výrobní haly, podpoří zaměstnávání odsouzených, a to i těch, kteří z bezpečnostních důvodů nemohou opustit nápravné zařízení. Vláda na záměr vydá desítky milionů korun. Vězeňská služba ušetří za eskorty, sníží riziko útěku i vnášení drog a dalších předmětů. Cestování vlakem po plzeňském kraji je pohodlnější. 7 souprav prošlo po letech služby kompletní renovací interiéru. Co se změnilo, prozradí mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
10: Kromě obnovy sedaček došlo také k doplnění většího počtu elektrických zásuvek, a to včetně moderních USB-A a USB-C konektorů. Modernizací pak prošly i informační displeje, další tlačítka, madla, odpadkové koše nebo i samotné stolky.
9: Významnou proměnou prošly také toalety. Tradiční podzimní výlov největšího českého rybníka Rožumberka letos nebude. Rybářství Třeboň ho zrušilo kvůli suchu. V třeboňské rybniční soustavě chybí 40% vody, tedy asi 30 milionů kubíků. Sucho navíc komplikuje i běžné podzimní výlovy. Tolik zprávy, přeji vám hezké odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, 3 minutky po 16. Dobré odpoledne přeje i Michal Krusberský. Za chvíli si posvítíme na písničku dnešního dne. No a přátelé, je to přesně 59 let, co ve Švédsku se začalo jezdit vpravo. Tak myslete na to i dneska, jo? Ať nejezdíte jenom v tom levém. Karamel, teď od nás.

0: Lásko má a božský Karel Gott, ten samozřejmě v tom dnešním odpoledním vysílání nemohl chybět.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: A my už si za chvíli pustíme Háj Modřínům a Karla Kahovce a toho jsme se taky ptali, jaká historie se váže k téhleté písničce.
3: V první řadě bych chtěl říct tu věc, že mi ji přines Jirka Brabec a když ji přines, tak já jsem říkal, Jirko, nezlob se, ale tohle to teda jako... Bude mě nemůže chtít, abych tohle zpíval. To je převzatá věc, zpívají v originále Johnny Horton. A když jsem si to poslech, tak jsem myslel, že se Jirka zbláznil. Já kousek zaspívám, můžu? Tak Johnny Horton to zpívá.
4: Running on the spreading, you're my world, you know.
3: Tak já říkám, tohle mám zpívat, tohle je country? On říkal, je to country, ale je to starý, no. Upravíme to. No tak nakonec tam bylo čembalo. No a Jirka mi říkal, hele, tato písnička, když ji naspíváš, tak se s toho potáhneš do konce života. Bohužel měl pravdu. Ne bohužel, ale bohu dík měl pravdu, protože dneska v podstatě přijdeme na koncert, přijde nějaká dáma, nebo dvě dámy, tři dámy a říkám, pane Kahovec, prosím vás, bude Háj Modřínům moje srdcovka? Já říkám, bude. V pořádku. A paní Černá bude taky? Já říkám, taky bude. Tak pak už můžeme jít domů. No nicméně, takže Háj Modřínům. Opravdu, vždycky já říkám na koncertě, že ještě až tady nebudu, tak ta ruka z hlíně na vás bude hrozit a budu vám zpívat Háj Modřínům. A lidi se tomu velice smějou.
0: Tak pojďme si ji pustit i teď u nás na Českém blaníku.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: František Donát a Renesance, jedna chuť, jedna vůně. No, tak na co máte chuť vy takhle v 16 hodin a 23 minut? Pokud byste si něco dali, tak určitě neváhejte a šup sem s tím a my vám rozhodně dáme taky další české písničky, které máte rádi. Superstar 2009 se nám představí za chvíli, bude i Lenka Filipová a Leny, rodinné duo a písnička Samotní nejsme nic. No a potom vám taky prozradím, že je nejvyšší čas vybírat další písničku na přání, ale to až za chvíli.
1: Hledáte místo pro školení,
2: konferenci
1: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
2: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
1: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
2: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. A v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity najdete všechno, co k tomu potřebujete. Bohatý výběr hortenzí, komulí, perovský, eukalyptů i pestrý sortiment trvalek. Vyberte si rostliny, které vám budou dělat radost celé léto. Zahradnictví Jevany. Přijeďte si pro zahradu plnou života. lesy.czu.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
9: Radio Český Blaník. Znáš mě?

0: Palo Habera, co by aktuální porodce v Superstar a teď písnička Je to vo hvězdách. A přátelé, pravdu má, zatím je ve hvězdách, co vám zahrajeme na přání v příští hodince. Takže pojďte nám to objasnit, pojďte si něco vybrat z našeho hudebního archivu. Telefon, na který můžete posílat SMSky anebo hlasovky přes WhatsApp, ten je stále stejný, čili 720 83 6307 a klidně můžete popřát nebo poslat nějakou tu písničku vašim oblíbencům, miláčkům, rodinným příslušníkům a nebo třeba i sami sobě. To necháme rozhodně na vás. Každopádně ode mě za okamžik ještě Iveta Bartošová a taky Tomáš Klus.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Objevte z Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
7: 12. září, Johan V. Třebíblice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
8: Vinobraní v Troji je zpět. Botanická zahrada Praha zve 12. a 13. září na tradiční oslavu sklizně na vinici svaté Kláry. Těšte se na vína z Čech i Moravy. Čerstvý burčák, skvělé jídlo a koncerty Jordana Hače s Emou Smetana i kapely Děda Mládek Illegal Band. Více na botanická.cz.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
11: Český Blaník.

0: No, na začátku téhle písničky byste možná ani nepoznali, že to zpívá Věra Špinarová. Nech mě hádat. 17.00 a po 17. další porce českých písniček, které máte rádi. Turbo, chtěl jsem jít. Také bude Petra Janů s písničkou Stůj. A rozhodně do našich uší zamíří i Brutus a První polibek. Proč tě zlákal první polibek? No prostě další české písničky, které máte rádi na Českém Blaníku.
1: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
2: Jenomže ty máš auto, tak přibrzdi.
3: Některé cesty nekončí v koloně. S Pit lítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
4: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
5: Když život prudce zastaví...
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude velmi pestrý, zpočátku spíše oblačno s přeháňkami, postupně se nám to projasní až na skoro jasno, zejména na jihu území, no ale večer zase od severu Čech se bude pomaličku zatahovat a čekáme déšť nebo přeháňky. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě tam naměříme až 31 a na horách do 21 stupňů Celsia. Tolik počasí a Renata Pechová ví, co se děje aktuálně.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Pátek bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Podle meteorologů nás čeká zítra polojasno, přehánky jen místy a spíš k večeru a teploty vyšplhají mezi 25 až 29 stupňů, na Moravě na 31. V sobotu se ochladí, bude trochu pršet a od neděle to zas půjde nahoru. V úterý můžeme čekat opět kolem 30. Povodí Vltavy sníží odtok z Orlíku, důvodem je extrémní hydrologické sucho. Kvůli nízkým přítokům a nedostatku srážek je hladina Orlíku asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Poprvé v historii existence vodního díla Slapy začne povodí využívat zásobní prostor Slapské nádrže. Násilí nemusí být očividné, může se odehrávat na dálku, skrytě přes internet. Stát chce oběti před takovým jednáním lépe chránit a proto Ministerstvo spravedlnosti připravilo změny trestního zákoníku. Jaké chování by se mělo nově trestat, prozradí ho mluvčí Vladimír Řepka.
11: Nově budou trestné dva typy jednání na internetu. Prvním je takzvaný doxing, tedy zveřejnění osobních údajů člověka s cílem vyvolat proti němu útok nebo výhrušky, a druhým je cyberflashing, tedy nevyžádané posílání pornografického obsahu, pokud může oběti způsobit vážnou újmu.
10: To je například, když nadřízený pošle takový materiál své podřízené v pracovní komunikaci. Zásobníky plynu jsou na začátku září naplněné ze 70%. Česká republika tak splnila průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zároveň jsou ale zásoby o pětinu nižší než před rokem. Podle ministerstva průmyslu bude i přes pomalejší plnění zásobníků plynu pro nadcházející zimu dost. Tolik zprávy, přeji krásné odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A aby bylo to odpoledne ještě příjemnější, tak si budeme hrát na přání. Stále můžete posílat SMSky, anebo taky hlasovky a my už jdeme hrát teď Turbo. Chtěl jsem jít. Michal Krusberský je s vámi. Dobré odpoledne.

0: Petra Janu s písničkou Stůj. To je taková ta chytlava záležitost, kterou si budete zpívat třeba ještě dneska večer, když budete s pajskem ho hezky vyvenčit. My se teď opravdu na chviličku zastavíme a dáme si písničku na přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Doputovala k nám SMS-ka s tímto vzkazem. Zdravíme Michale do studia, prosím zahrajte nám pro lepší náladu a to písničku Petra Spáleného Má dva roky má. Děkujeme moc a přejeme pěkné odpoledne, napsal Vašek, tak samozřejmě i vám krásný podvečer za chvilku a tady už máte písničku.
1: Písnička na

0: Slovenské hvězdy Petr Naď a Jož Oráš spojili své síly a vznikla tahle ta záležitost. Psi sabrání a útokom. A když už jsou těch pejsků, tak nezapomeňte poslouchat každé ráno po 6. hodině. Tam vám totiž prozradíme, který z pejsků má svátek a taky vám tam nově představujeme i psí plemena, abyste měli přehled, koho si třeba pořídit a kdo by se naopak do vaší rodiny vůbec nehodil. Takže to vždycky o všedním dnu po 6. hodině. No a za chvíli vás pozvu na další letní koncert a hrát si budeme třeba Lucku Bílou a nebo Brutus a první polibek.
1: Ahoj, tady Vašek Neutbarta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
2: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 6. září do Baumaxu v Praze Michly.
3: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
3: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Prima Alex.
2: Více na Baumax.cz.
4: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
9: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
8: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
9: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
8: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Rádio Český Blaník.

0: Celibát a taky kapela Slza. A já vám teď prozradím, kde byste tuhle kapelu mohli slyšet naživo.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Prázdniny jsou sice za námi, ale my za vámi dál jezdíme s našimi letními koncerty. A samozřejmě k vám přivážíme kvalitní české písničky, české interprety, které máte rádi. A už zítra ve 4 odpoledne se zastavíme do Prostějova, kde právě ve 4 na náměstí TG Masaryka začíná náš další letní koncert za účastí Janka Ledeckého, Petra Koláře i té zmiňované Slzy, na kterou můžete přijít a samozřejmě nebude chybět ani naše blanická kapela. Ale přátelé, to pro tenhle ten týden není úplně všechno, protože my jsme si řekli, že si dáme rovnou dvoják a to znamená, že hned v sobotu za vámi vyrážíme taky někam, konkrétně do Pardubic a tady začínáme už dopoledne v 11.30 na Pernštejnském náměstí, kde mimo jiné vystoupí třeba Petr Nať. Ano, taky tady bude Olga Lounová. A nebo kapela No Name, kterou jsme měli i na Konopišti. A samozřejmě kromě nich i Vojta Nedvěd a taky naše kapela. Takže se můžete zastavit, protože kromě těchto interpretů si tady můžete dát něco dobrého, napití, na jídlo a hlavně si tady můžete vyzvednout naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám může stále ještě zajistit 100 000 na ruku. Koukněte na naše webové stránky, tam se dozvíte rozhodně víc.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Radio Český Blaník.

0: Jirka Korn a taky Vilém Čok a Karel nese asi čaj. Tak to my vám neseme další aktuální zprávy a taky za chvíli další české písničky, které máte rádi. A koho si pustíme? Hned po 18. Marek Ztracený a Vítr do plachet. Taky bude Aneta Langerová. A ještě Křídla zmídla, člověk kapela Krištof a Jarek Nohavica. Ano, i po 18. hodině posloucháte Český blaník a české písničky, které máte rádi.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Voho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Počasí na Českém blaníku.
0: Zítřejší pátek zprvu převážně oblačný, potom už se nám to vyjasní a bude svítit sluníčko, zejména teda na jihu. Večer se bude naopak na severu Čech zase trošku stmívat, řekněme, protože přijdou mraky a s nimi taky dešťové přehánky a výjimečně i bouřka. Teploty v průměru 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách kolem 21. Teď naposled naproti mě Renata Anna Pechová.
6: Zprávy na Českém blaníku.
7: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. České dráhy testují ve svých motorových vlacích plně ekologické palivo. HVO je moderní, plně syntetická obnovitelná nafta vyráběná hydrogenací rostlinných olejů, použitých kuchyňských olejů nebo živočišných tuků. Podle Českých drah může úspora skleníkových plynů u tohoto paliva dosahovat na desítky procent. Ministerstvo zdravotnictví spouští novou verzi aplikace S-karta. Co v ní najdete, prozradí šéf rezortu Adam Vojtěch.
8: Každý tam najde tedy, co absolvoval, na co má nárok, na co bude mít v budoucnu nárok i s jakým termínem, tak jak vlastně jde o věkovou strukturu.
7: Kromě očkování tam jsou také výsledky vyšetření. Stejná data se zobrazí i na webu e-zdraví. Deště z konce prázdnin probouzí houby. Někde se objevily už například žampiony, bedly nebo hnědé hřiby. Podle mapy pravděpodobnosti růstu hub, kterou vytváří Český hydrometeorologický ústav, určitě najdete v Krkonoších, Krušných horách, na Šumavě nebo v Libereckém a Královéhradeckém kraji. První česká střela s plochou dráhou letu úspěšně prošla testy, píše iDnes.cz. Měří 4 metry a dopraví 100 kilo výbušniny do vzdálenosti přes 600 kilometrů. Konstruktéři už vyvíjí další dvě těžší varianty. Česká firma je připravená spustit masovou výrobu a na to si ji vybralo mezi desítku nejlepších inovátorů. Tolik zprávy, přeji vám krásný večer.
6: Rádio Český blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Necelé dvě minuty po 18. se s vámi loučí taky Michal Krusberský. Užijte si dál pohodový večer s Českým blaníkem a já se na vás těším zase zítra po 13. hodině. Teď Ríša Miller.

0: Rádio Český Blaník.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.

0: květím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český baník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: První víkend po prázdninách. Co s dětmi?
3: Jdeme na Pískfest do Příbramy. Pouliční festival středočeských amatérských divadel. Během 2 dnů 21 představení pro děti i dospělé.
2: To bude peněz.
3: Ne, vstup zdarma. Pískfest v Příbramy 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
2: Více na pískfest.cz.
4: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
5: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.

0: ČTK Connect se znovu vydá na cesty zmapovat, kam a proč směřují evropské dotace z končícího programového období. Zaměříme se na východní a střední Čechy, střední Moravu a Prahu. Výsledkem budou reportáže a živě vysílané debaty z těchto regionů. Zapojí se Svazek metropolitních oblastí a aglomerací, s ohlédnutím za dříve sledovanými projekty pomohou kolegové z rádií. 12-měsíční akce z pověření Evropské komise začíná v září.
1: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.

nástra v tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

0: Pamatujete si?
1: Hlas, ktorý znel z rádií, kazet i gramofonu. Thomas Anders z legendárnych Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, ktoré zná niekoľk generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Líder v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Mazda vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří. On musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princes.

0: Braňany nabízejí.
1: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
0: Farma Braňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Rádio Český Blaník.

0: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
1: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
6: A také v digitální síti DAB.
5: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
6: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
5: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
7: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: Blaník.
1: Český Blaník.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.

summer. Sebere si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Rádio Český Blaník.

0: nemám nač, tak to střídám. Žárlím a nemám proč.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.